Snach mora chluga walle chárna nats tán lán ún se gal rind. Mar ste